Jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo třeba bylo vědomo byty na bohoslužení. Jim si zrobil veliju sám. Sám jim si zrobil, što si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, zvaril i tak dále. Sam do sebe im hvaril. Vesel świat. Vil jes da kolej veliju sam. Dnes po tych dňoch, jak po rokach, teś viduju. Nius jes do chyży velejnu polonnist. Po najbih hvaril. Vitajte po lazniku, na v odpovídal sobi sam. Zo studni zabytoj gustu verchninu maslo žolte njuz jes, kusal jes zubčik čestku zo sleskom. Hvaril jes odčenaš hod zraz, ne pro ucho človeče, a pro dušu svoju, sluhajuču.

ještě vnitř vklouzávám, srdce rozstávat cítím. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Na věšák povisí kabát noci černý.

0: Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.
1: Dobrý deň, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Jmenuji se doktor Ladislav Kolor. A rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, jakož nedovedete správně rozpoznávat barvy. Nestejte se za to, zdravotní problémy může mít občas každý. Takže nebudeme to déle zhlžovat, dámy a pánové, jdeme na to!